0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úrovně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?
2: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
2: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
2: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pirové, nazdar. Nech Rusa spát v sobě. Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontáku. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to. Tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva. No ježiš, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, rozumím, ono je to leden, on jsou tak taky jako prostě, no tak on jde, tak ona mu půjčí ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsíni a najednou člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký už prostě jenom americký seriál v herci. No ale to mrazivé, to by zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se radě... Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, vyčurat. Já jsem byl nahý. No, on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ale ona mě manželka půjčila župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říká, ne, a my se celkem ani... Já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželko, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď ho tam Teď je tam prostě vsunul do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme si župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý, ráno, jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšela. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po třech letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po třech letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvědět, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným. Josef Bartáček, Česká Třebová. Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jak se kupuje. A no, jak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, že já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. No, tak pojedou, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd. On ještě, promiňte, do si umýt ruce, maminko. Tak si jde tam se vyčurat a vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle, teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná, takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmarja, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno je na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinavý, manželka trošku taky na sukničce měla. No a on samozřejmě zatřískal, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi, prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám kolokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. No, tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná. Já mu říká, dejte si panáka sem. Úplně bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope. Tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajti. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne. Co to, vy jste boural? Nebo co tady máte nějaký pokrčený? Haupnu. Ale prosím vás, klokal mě. Teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte? Tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal v hůz. Mám to nový. Podívejte se, ty děckáky jsou prostě od guláše a už se... To tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitele. No tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč. A co všechno, klokan poskákal. Tyhle dopisy některý opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čalplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají dva lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
2: Jsem?
1: No.
2: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vyda zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
2: No,
1: no nic vezlím, nic
2: tak
1: vezlím.
2: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
1: No,
2: rád bych se dostal na křivoklát, abyste mi řekli, kdy se
1: tam
2: dostal.
1: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvého vzduchu?
2: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklát, tak vám řeknu na křivoklát, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
2: Co by dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
2: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklát a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklát, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklát, tak mám řeknu, na křivoklát, když byste chtěli na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když jak, znám to kolem, ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem z Líšnice, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran nebyl.

0: Byste tam někdy...
1: Kde, prosím?
0: Broumovice,
1: pane,
0: Čech, Broumovice.
1: To nevím, kde to vůbec je. Broumovice, mě to taky Čecha. Nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na Křivoklát.
0: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
1: Bude bych vám
0: nebyl povědomý. Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
1: Bude bych vám nebyl povědomý, no. Tady na mě půl hodiny koukáte.
0: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás mohl znát z Broumovic? Zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
1: Dědo, vy máte nervy ze železa.
0: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
1: Vy máte nervy ze železa?
0: Ze železa.
1: Ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, no. Kudy se tam dostanu?
0: A kam, prosím vás?
1: Na Karlštejn.
0: Na Karlštejn, to nebude.
1: Co to povídám? Na Křivoklát.
0: Jo, na Křivoklát. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
1: Já chci na Křivoklát.
0: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
1: Já chci na Křivoklát.
0: Počkejte, na Křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na Křivoklát, já chci na Křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: way.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak s kým jste se dohodl?
3: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
2: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
3: Jo tak, tak to je nějakej zrno zječný.
2: Zrno zječný?
3: Jo.
2: A proč on chce prý zječný?
3: On prý byl zvyklý na žitnou.
2: A, tak vy se přestěhujete do ječný, že jo?
3: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječný? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
2: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
3: Jakou drůbežárnu?
2: Vy říkáte kurník.
3: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí, no, v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
2: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
3: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
2: Tak ono je to čtyřsměna.
3: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
2: Počkejte, já už ztrácím přehled.
3: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
2: Zeměpis já ovládá. Jo. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
3: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
2: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
3: Jo, z Pouštěcké? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
2: Aha, a ta dcera? No,
3: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
2: No, ta s kým si chce měnit byt?
3: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
2: Ježíš.
3: Je jeho švagr.
2: Aha, super, dobře. Hlaskujte mi to.
3: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
2: Co jako?
3: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
2: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
3: No, ty to je jeho švagr, na mou
2: důležit. No, ale mě zajímá jméno.
3: Toho Šnekvencla?
2: No.
3: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
2: No dobře, tak ten se píše.
3: No.
2: No co je přehlasovaný, no?
3: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
2: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy, no.
3: Tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
2: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
3: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
2: To je ten od švagra.
3: Ne, ten je od pošty.
2: A stěhuje se do Prahy.
3: Ne, do Černý Pryčope. No,
2: člověče, to je úplnej drak na chostnu.
3: Depak, to je nějaký nádihází Imre.
2: Imre?
3: Hej, Imre.
2: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
3: Proč?
2: No já nevím, já se směju.
3: Vy se nesmíjete.
2: Nesměju.
3: Čemu?
2: No, že se stěhuje na Kamčatku.
3: Kde to je?
2: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
3: ukázal. Počkejte, a není to nějaký omyl?
2: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
3: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Řeknu vám něco o tom, jak jsem celý život zápasil se sportem a sport zase zápasil se mnou. Jednou jsem viděl takhle v televizi krasobruslení a řekl jsem si, že se hned stanu mistrem světa. A to jste potom s přímým přenosu z Ženevy z krasobruslení mohli slyšet asi toto. Na ledě je připraven československý reprezentant Luděk Sobota. Má na zádech velké černé filtry. Ano, na co asi myslí tento chlapec? Určitě myslí na zlato. Ano, jistě, no vždyť je to náš český chlapec, ten na nic jiného než na zlato nemyslí. A nechává si zahrát Čajkovského bémol. A už slyšíme ta ta ta ta. Ta, ta, ta, ta. Luděk si vzpomněl na svýho tátu. Má v očích slzy, nevidí, proto asi zachopa, válí se po zemi. Ano, přátelé, tak co je to, Luďku, co je s tebou? Hodíš tam toho dvojitýho Rumbergera, jde pak zase zachop, zase sebou praštil, přátelé, a teď tam přichází nějaký chlapa, dává mu dvojitýho Nelsona. Tak tím jsem skončil s krasobruslením a když jsem si vždycky na toho chlapa vzpomněl, tak jsem si řekl, že se naučím boxovat a pak jste, když jste šli do boxu, mohli slyšet asi toto. Ano, přátelé, v rohu modrém nastupuje Sobota, v rohu červeném masakr. Rozhodčí drtil. Ring volný, první kolo. Sobota si oťukává soupeře. Přátelé, bere si na něj nějaký hák. Ano, je to pravý hák. A teďka levý hák, kramli, dlá to. Výborně ho zpracovává. Výborně pracuje rukama a nohama. A teďka bezvadná práce nohou. No, nohama teď skvěle. Pracuje nohama, no, rukama ho to stejně nikdy moc nebavilo. A najednou, bum, prásk a už je Sobota OK. Ano. Vlastně OK, protože pořád ještě letí vzduchem. Lékařům jsem se líbil čím dál tím míň a tak jsem je nakonec pověsil, tedy rukavice na hřebíček. Byla to tenkrát smutná doba, přátelé. Jedna dívka mě v té době dokonce dala kopačky, ale já jsem si je od ní nevzal a dál jsem měl při fotbalu kecky a u fotbalu keci. Poslední mojí etapou byla gymnastika. A to jste mohli slyšet. Sobota vchází do tělocvičny, rozlíží se. Ano, chlapec už má kruhy pod očima. A už vyskakuje a strašně se vytahuje. A znovu se rozlíží po tělocvičně. Co vidí? Vidí jenom samé kozy a koně. Ano, přátelé, poplácává koně, rozbíhá se proti koze, chytá housera, vybíhá s ním ven. No a ten houser, to se dá říct, to už je vlastně ten život, to je ta realita. Ano, přátelé, skutečně potom už jsem se sportem tak trochu skončil a mám taky, jsou tam různý prohry v tom životě a výhry taky, no a taky jsou tam různý, někdo mě porazí, pak někdo kopne zase, no tak je to tam tak různý. A já mám svýho maséra a tomu já, když řeknu, kdo masére, kdo si myslíš, že masére, že to je? Jo? Když mu to řeknu, tak on mě namaže měs. Strašně mě namaže a sebe taky. V tom my vidíme východisko. No, ale můžu vám říct, že z té aktivní doby sportovní mám doma ještě spoustu pohárů. Spoustu pohárů, jsou to všem poháry na pivo a na víno. Tak

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, jsi již ve tři ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Z pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já...
2: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
1: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
2: Kam, prosím?
1: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
2: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
1: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
1: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
2: Kam, prosím?
1: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne.
2: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
1: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam. A rozšouknu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý podničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
2: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
2: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
2: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
2: Jedete do Brna.
1: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
2: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt vojky z mravů, taky a ten... Janda byl sirotek.
2: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říká, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte.

0: Per ringrazio.
1: Non dovete, pane.
0: Co pak? Je, promiň, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois. Těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Bogani, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat
1: pan
0: husám,
1: Fafejta,
0: šišky a mě tím
1: cpala. Vůbec nezajímá, kam jedete, kam?
0: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starým Jandovi na pohřeb.
1: Ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
0: měl... Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, můžete.
0: Jak?
1: Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl.
0: No,
1: protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit a již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To vás počítám.
1: A počítač nedává, protože do frýtku místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Menšík, i když nemocnej, tak s ním byla vždycky nesmírná legrace. Já mám pocit, že když mu bylo nejhůř, tak lidi okolo něj řvali smíchy a vůbec netušili, jak mu je, protože on nechtěl být litovaný. On prostě, on měl v sobě takovej obrovitý motor, že to už takovýho člověka druhýho nepotkám. My jsme třeba všechny naše scénky jsme u nás přepisovali, ať se nám to nezdálo dostatečně vtipný a ohromně jsme se přitom bavili, ale jednou jsme dostali scénku a to je ta slavná scénka Moje žena pije. Já jsem měla dělat tu střízlivou jako ženu a on měl být ten ožralej, který přijde domů. A pořád jsme to četli a vůbec se nám to nelíbilo takhle a najednou ten menšík povídá, hele, čti ty jeho a já budu čistý. A z toho vzniklo to, že já piju a byla to najednou veselá scénka. To byl ten momentální nápad, který on měl. Ale v té chvíli, když jsme přepisovali jednou, tak najednou menšík dostal záchvat. On měl astma velice těžký. A skutečně, když byl člověk přitom, tak se lek, protože on nemohl popadnout dech. A to znáte, když člověk dost blízký, jako byl menšík, prostě takovýmhle způsobem nemůže dechat, tak já jsem tak zešílela, že jsem nemohla najít jednoho doktora si vzpomenout. Kalendář jsem nemohla najít, nic. Já jsem tam lítala jako pometl zoufala a on jenom sípal a on nosil sebou už preventivně takovou měl udělanou taštičku a tam měl kompletně všechno. Od jednorázových injekcí, veškerý léky a ještě navrch měl i ručník. On byl naprosto připravený na tyhle věci. A jak tak sípal, tak říkal, Jiřinko, musíš mi píchnout tu injekci. Já jsem říkal, Láďo, to je vyloučený, protože já, když mám jít sama na injekci, tak jsem 14 dní předtím špatná. To nejde. On říkal, ne, ty nemusíš napíchnout to. Já si to napíchnu, ty mi to tam jenom vtlačíš. Jiřinko, Oluška, což byla jeho žena, a Oluška tohle dělá běžně, Jiřinko, jenom mi to tam natlačíš. A teď já jsem viděla tu zoufalou situaci, tak jsem si řekla, no když to dělá Oluška běžně, no tak tohle to snad zvládnu, tak já, on měl žíly jak provazy a byl na to zvyklý, tak si skutečně, to jsem se nekoukala, si napích tu žílu. A teď ale já jsem musela ty dvě injekční stříkačky vyměnit, jo, ne tu jeho, ale vyměnit prostě tu injekci. A tak jsem to, no, spocená jsem byla, vyměnila jsem to, nacvakala jsem to tam, on mezi tím pořád říkal, že to Oluška dělá běžně, tak už jsem si tak říkala, no, už mi to taky jde. Nacpala jsem to tam a když jsem to vyndala tu jeho a přelepila to, tak jemu se udělalo strašně dobře a povídá, Jiřinko, já tě obdivuju, Oluška ta by omdlela.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

zmíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhý.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Indigo.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zařadila mezi falšované potraviny dvě rybí konzervy prodávané v Kauflandu. Kontrola ukázala, že výrobky obsahovaly méně rybího podílu, než uváděl obal. Inspektoři upozornili na dvě šarže lotyšských šprotů značky Sokra.
0: Co se děje v kraji?
1: Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se zřejmě neuskuteční komunální volby. Nepodařilo se tam totiž sestavit kandidátku. Komunální volby se konají 9. a 10. října. Ve Slavníči bylo před 4 lety ve voličských seznamech 55 lidí. Kandidovalo jediné uskupení z 5 kandidáty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si postěžoval na snížení dodávek zbraní pro ukrajinskou protiraketovou obranu od partnerů. Stalo se tak poté, co Ukrajinci v noci na středu nedokázali sestřelit žádnou z vypálených ruských raket. Americký prezident Donald Trump kvůli válce proti Iránu odmítl dřívější Zelenského žádost o dodávku stovek střel pro systémy Patriot.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se Východočechům podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Hezký den.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: se děje v Jihlavě.
1: Sdílená kola využívá v Jihlavě více než 5000 lidí. Oblíbená jsou při cestách do práce, na nákupy, za volnočasovými aktivitami. V ulicích Jihlavy je v současnosti přibližně 140 sdílených kol. Uživatelé si je mohou půjčovat a vracet na více než 60 stanovištích. Systém má stabilní skupinu pravidelných uživatelů a každou sezónu přibývají další lidé, kteří si službu vyzkoušejí poprvé, například místo auta nebo městské hromadné dopravy při kratších cestách. Sdílená kola mohou využívat také turisté, službu využívají také návštěvníci, kteří do Jihlavy přijedou bez vlastního kola a chtějí se snadno pohybovat po městě. Nejvíce jízd bývá od jara do podzimu, přičemž letní měsíce patří k silnějším obdobím. O prázdninách se ale částečně mění účel cest. Vedle pravidelných jízd do práce nebo za nákupy přibývají kratší výlety a volnočasové výšky. Hezké léto.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Tak co pak dnešní den, 6. srpen v běhu času. V roce 1865 byl na Vltavu spuštěn kolesový parník Praha, aby zahájil pravidelnou osobní dopravu. V roce 1932 v Benátkách se konal první ročník filmového festivalu, nejstaršího na světě. Rok 1965 skupina Beatles vydala v Anglii album Help ze stejnojmenného filmu. A v roce 1969 na Bahamách ztroskotala v tento den československá námořní loď Pioneer. Náklad i posádku se podařilo zachránit, loď zde zůstala a časem se potopila jako vrak. V roce 1984 popová hvězda Prince vydává v tento den své průlomové album Purple Rain. A pojďme zazpomínat ještě na rok 1989. To anglický programátor zveřejnil svou myšlenku World Wide Webu. Ve 22 hodin a 37 minut poslal první mail po internetu. Co se týče narozenin, v roce 1947 se narodil bavič moderátor publicista Petr Novotný a v roce 1972 britská zpěvačka, někdejší členka Spice Girls Gary Halliwell. Krásný den!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Ve Větrném Jeníkově chtějí opravit dominantu a má vzniknout i kulturní sál. Větrný Jeníkov pracuje na studii obnovy části zámku. Z prostor levého křídla chce mít i kulturní sál, který právě obci chybí. Zámek obec pravidelně zpřístupňuje veřejnosti. Na prohlídky přicházejí lidé z celého Česka, které zajímá běžně nepřístupná historická architektura. Obec chce upravit levé křídlo zámku, aby vznikl společenský sál i menší kinosál s demontovatelným hledištěm, který tak bude zcela univerzální. Vedle společenských místností vhodných také pro pořádání svatebních hostin vznikne v zámku novomanželské apartmá, aby mohla obec vedle obřadů svatebčanům nabídnout větší servis.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Zlatíčka, tak tohle je otázka přímo na vás. Holky a kluci, my se vás ptáme, proč se musíme umývat.
2: Aby jsme nesmrděli. Aby jsme byli čistí. Aby jsme neměli veliký bacily. Aby nám nesmrděly prcky a pipky. Aby jsme nebyli špinaví. Protože aby jsme nebyli špinaví, aby nám nesmrděly prcky.
3: Aby jsme taky v rukou neměli bacily.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Češi si mohou nově vyzvedávat léky předepsané na český elektronický recept také ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde lze uplatnit český e-recept, tak stoupl na 10. Pacienti z Rakouska si mohou v českých lékárnách vyzvedávat léky z tamního e-receptu od února.
2: Jihlava aktuálně.
3: Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť, napouštění bazénů nebo kropení zpevněných ploch. Úřad bude víc kontrolovat povolené odběry. Výzva k šetření vodou platí pro všechny obce spadající pod Jihlavu jako obec s rozšířenou působností. Britská zoo v anglickém Chesteru hlásí výjimečný chovatelský úspěch. Poprvé za 95 let se tam vylíhlo 5 mláďat hadilova písaře, jednoho z nejohroženějších dravců na světě. Ve volné přírodě jeho počet klesá.
2: Sport.
3: Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy se stal Radim Byčánek. Bývalý obránce nahradí Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018. Trojnásobnému mistrovi světa Ujčíkovi, který je zároveň trenérem prvoligové Jihlavy, skončila smlouva.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Po zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Koucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Právě dnes vás veme na Ježkovo kulturní léto 2026 mezi 18. a 22. hodinou pivovarská restaurace, kulturní pivovarské léto plné rockové muziky a dnes kapela Demons a Hejry Groupies. Příjemnou zábavu, ale ještě si také užijte letní filmovou podívanou v amfiteátru letního kina Heulo s počirým nebem. Dnes v 21 hodin film Mandalorian a Grogu z sci-fi Star Wars. Dobře se bavte, to vám přeje Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

čtvrtek 6. srpna a v kalendáři právě dneska Oldřiška. To je čtvrteční den v kalendáři a Oldřiškám, které mají svátek, přejeme všechno nejlepší. Samozřejmě budeme hrát Oldřiškám stejně jako vám všem, kteří teď jste s rádiem Mihlava. A mimochodem, dnes je také světový den boje za zákaz jaderných zbraní a mezinárodní den boje lékařů za mír. Tak přejeme hezký 6. srpen a dobré ráno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Na obchvatu Velkého Meziříčí přichází zlom. Stavbaři se pouští do obřího mostu. Stavba jihovýchodního obchvatu Velkého Meziříčí pokračuje. Po měsíci zemních prací se stavbaři připravují na jednu z nejdůležitějších částí celé akce. Tím je založení mostu, včetně více než 230 metrů dlouhé konstrukce přes řeku Oslavu. Nejnáročnějším stavebním objektem celého obchvatu bude právě tento pětipólový most. Přes řeku Oslavu konstrukce bude měřit 232 metrů a v nejvyšším místě se bude klenout zhruba 8 metrů nad okolním terénem. Současně stavbaři připravují také hluboké zářezy, které budou místy dosahovat až 8 metrů. Na stavbě už kvůli tomu proběhl také dodatečný geotechnický průzkum.

0: Ve čtvrtek ráno posloucháte Rádio Jihlava, máme před sebou celý čtvrteční den a právě teď také na pomezí rána a dopoledne přidáváme moto pro dnešní den. Tady je: velká díla nevznikají silou, ale vytrvalostí. Mějte se moc hezky, užívejte si dnešní den s Rádiem Jihlava, ať se skvěle poslouchá. To vám od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zařadila mezi falšované potraviny dvě rybí konzervy prodávané v Kauflandu. Kontrola ukázala, že výrobky obsahovaly méně rybího podílu, než uváděl obal. Inspektoři upozornili na dvě šarže lotyšských šprotů značky Sokra.
4: Co se děje v kraji?
5: Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se zřejmě neuskuteční komunální volby. Nepodařilo se tam totiž sestavit kandidátku. Komunální volby se konají 9. a 10. října. Ve Slavníči bylo před 4 lety ve voličských seznamech 55 lidí. Kandidovalo jediné uskupení z 5 kandidáty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si postěžoval na snížení dodávek zbraní pro ukrajinskou protiraketovou obranu od partnerů. Stalo se tak poté, co Ukrajinci v noci na středu nedokázali sestřelit žádnou z vypálených ruských raket. Americký prezident Donald Trump kvůli válce proti Iránu odmítl dřívější Zelenského žádost o dodávku stovek střel pro systémy Patriot.
4: Sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se Východočechům podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin.
4: Rádio Jihlava 101.1.

Ladíte Rádio Jihlava. Před rokem začala v areálu Jihlavské nemocnice stavba parkovacího domu, který má ještě letos začít sloužit řidičům. V budoucnosti může jít o jeden z 10 největších parkovacích domů v republice. Stavba parkovacího domu i nového nemocničního pavilonu probíhá v režimu BIM, tedy s využitím digitálního modelu 3D. Lidé mohou dění sledovat přes YouTube. Následně má vzniknout časozběrný snímek. Denně se na staveništi pohybuje zhruba 50 pracovníků, kteří se přesouvají mezi oběma objekty. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: než rádio.
1: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava. No, máme dneska středu a je 5. srpna. Ale taky je čas na loučení. Já se s vámi tedy prozatím loučím, protože následující 2 hodinky už bude mít ve své gesci moje kolegyně Katka, ale v 16 hodin se sem zase vrátím. No a tímto vás také zvu. Do té doby, čau vás fugás.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na Rádiu Jihlava.

0: Na FM kandidátní listiny pro říjnové komunální volby podalo v Jihlavě 10 politických stran, hnutí a koalic. Je to o 2 méně než v předchozích volbách. Před 4 lety lhůta pro podávání kandidátních listin skončila v úterý 4. srpna v 16 hodin. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Češi si mohou nově vyzvedávat léky předepsané na český elektronický recept také ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde lze uplatnit český e-recept, tak stoupl na 10. Pacienti z Rakouska si mohou v českých lékárnách vyzvedávat léky z tamního e-receptu od února.
0: Jihlava aktuálně.
1: Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť, napouštění bazénů nebo kropení zpevněných ploch. Úřad bude víc kontrolovat povolené odběry. Výzva k šetření vodou platí pro všechny obce spadající pod Jihlavu jako obec s rozšířenou působností. Britská zoo v anglickém Chesteru hlásí výjimečný chovatelský úspěch. Poprvé za 95 let se tam vylíhlo 5 mláďat hadilova písaře, jednoho z nejohroženějších dravců na světě. Ve volné přírodě jeho počet klesá.
0: Sport.
1: Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy se stal Radim Byčánek. Bývalý obránce nahradí Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018. Trojnásobnému mistrovi světa Ujčíkovi, který je zároveň trenérem prvoligové Jihlavy, skončila smlouva.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Více na útěku ohrožovali řidiči na frekventované silnici mezi Jihlavou a Znojmem. Tak více o tom za chvíli.
0: Rádio Jihlava. 101.1

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Kuriózní případ řešili policisté. Dozvěděli se totiž o dvou bících, kteří utekli svému majiteli a blížili se k frekventované silnici. Na to se nakonec dostali a stále nebylo možné je odchytit. Majitel chovu byl přítomný na místě události, ale bíky se mu nepodařilo odchytit. Proto na místo povolal myslivce. Ten má myslivecké právo a bíky se souhlasem jejich majitele v místě zastřelil. Policejní hlídka následně řídila provoz při odklízení těl těchto bíků. Teď

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: Krásné čtvrteční dopoledne z Rádia Jihlava přeji jihlavské podzemí připravilo na pátek 7. a sobotu 8. srpna speciální komentované prohlídky, které zavedou malé i velké návštěvníky do časů 30-leté války. Interaktivní dobrodružství nabídne dětem možnost stát se součástí pátrání po dávno zapomenutém příběhu ukrytém hluboko pod městem. Prohlídky začínají v 17, 18, 19 a ve 20 hodin. Tak se přijďte podívat, za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný čtvrtek. V Hranické propasti, nejhlubší zatopené jeskyni na světě, zemřel potápěč. Tragická událost se stala včera při průzkumném ponoru. Tělo vyzvedli záchranáři v noci na dnešek z hloubky 186 metrů.
2: Jihlava aktuálně.
3: V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod téměř za 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionů korun. Hirošima si dnes připomněla 81. výročí svržení atomové bomby na toto západojaponské město. Starosta města Kazumi Matsui při této příležitosti kritizoval světové velmoci zavedení válek a vyzval je, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašující prostředek.
2: Sport.
3: Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Bodková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek, a to s datem 6. srpna. Zítra už se zase můžeme radovat z dalšího pátku. Teď je ale čtvrtek krátce po 11. hodině, a tak jsem opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, že podvodné SMSky, tedy smishing, jedou v Česku opět na plné obrácky. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti vrby a aktuality ze světa hudby.
0: Legendární britský zpěvák Phil Collins šokoval, když se v novém rozhovoru pro Sunday Times svěřil, že před 2 lety byl na pokraji smrti. Moje orgány už to vzdávaly a lidé se mnou chodili loučit. Jeho 5 dětí mu přišlo už říci s Bohem, když ležel v bezvědomí ve švýcarské nemocnici, a to kvůli alkoholismu.

ze skupiny Holky otevřeně promluvila o předčasné chirurgické menopauze. Do níž se dostala po preventivních operacích kvůli vysokému genetickému riziku rakoviny. Na sociálních sítích popsala nejen náročné začátky, ale také to, jak se s tou novou životní etapou

0: vznikl doslova jen o vlásek. Zpěvák skupiny Slza Petr Lexa trávil dovolenou na řeckém ostrově Kafalonie a v turistickém ráji Relax se během jedné jediné noci všechno proměnilo v peklo, když okolí zachvátily rozsáhlé plameny. Hotel, kde jsme bydleli, hořel. Kdybychom neodjeli, tak vůbec nevím, jak by to dopadlo a co by se dělo.
1: Už nebudu dál jen špínu házet.
2: Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po zkoušce profesor zhodnotil výkon studenta tím, že mu do indexu napsal osel. Ten se odcházejíc po chodbě kouká, co dostal. Za chvíli se vrací a říká: pane profesore, vy jste se mi tu podepsal, ale známku jste zapomněl.

0: Krásné čtvrteční dopoledne vám na vlnách Rádia Jihlava přeje Fugas. No a my se teď budeme společně podívat do kalendáře, kdo pak dneska slaví svátek. Jsou to Oldřiška a Něhoslav. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Teď se společně zaměříme na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. A jedna říká, když má svátek Oldřiška, dej si meloun do bříška. Nebo na svátek Něhoslava přijde deštík. Sláva, sláva. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Nezději, už tam budem?
7: Přestaň! Štěr mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně by mělo začít dnes odpoledne. Dopoledne si zničený objekt od jeho majitele převzala demoliční firma.
0: Jihlava aktuálně.
1: V pondělí 10. srpna začne první etapa opravy Žižkovy ulice v Jihlavě. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice Ono kolem Hřebitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí. Svůj původní odhad tak zhruba zdvojnásobil. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu tehdy několikrát za sebou padl teplotní rekord.
0: Sport.
1: Jakub Menšík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad britským tenistou Jacobem Fernlim. Na postup do 3. kola se ale 17. hráč světového žebříčku nadřel. Soupeře z 200 porazil za 2 hodiny a 9 minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Je čtvrtek, 6. srpna, odbylo nám 12 hodin a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás písničky, informace a zábavu. Už za chvilku je tady recept na řecké caciky. No, tak si na to určitě počkejte. Teď už ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: ukrutnou nudu.
1: Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. Je tady poledne, a tak mám pro vás další recept. Nemusíte jezdit na dovolenou do Řecka, abyste si dali pořádné řecké caciky. Stačí vzít okurku, tu oloupat, nastrouhat na hrubém struhadle, osolit a nechat chvíli odstát, aby pustila vodu. Poté ji důkladně vymačkat, třeba přes plátno, aby caciky nebyly vodnaté. Hustý řecký jogurt dáme do mísy, do jogurtu přidáme olivový olej, citronovou šťávu, prolisovaný česnek a nasekaný kopr. No a všechno dobře promícháme. Vymačkanou okurku pak vmícháme do této jogurtové směsi a znovu promícháme. Dochutíme solí a pepřem a můžeme podávat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Právě nám probíhá v Jihlavě už druhá etapa opravy průtahu. Brněnská ulice v úseku od vjezdu do zoologické zahrady kolem psychiatrické nemocnice, benzínových stanic až k

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Smishing, víte, co to je? To jsou podvodné SMSky. Jejich cílem je vylákat z lidí samozřejmě peníze a citlivé údaje. Zažívá to letos v létě opravdu nebývalou vlnu. Kyberšmejdi ve velkém rozesílají falešná upozornění na dopravní pokuty i zprávy o údajných problémech s doručením zásilek. Scénáře se sice liší, nicméně princip zůstává stále stejný. Příjemce má podlehnout panice, kliknout na odkaz a zadat platební údaje. Tak si na to dávejte určitě pozor.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Na Labi dál panuje sucho. Hladina největší české řeky je tak nízko, že jsou vidět i takzvané hladové kameny, které už před staletími varovaly před neúrodou a ztrátou obživy pro ty, kteří byli na řece závislí. Nejznámější kámen je v Děčíně a nese německý nápis Spatříš-li mne, plač. Další kameny odhalila klesající hladina řeky třeba u nedalekého Dolního Žlebu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava po zhruba 30 letech změnila rozdělení volebních okrsků. Počet volebních místností klesl o více než 20. Za změnou stojí vývoj města, snaha o větší bezbariérovost i rostoucí náklady na organizaci voleb. Změna se dotkne všech voličů v Jihlavě. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory na základě nového zákona. Jehož cílem je chránit spotřebitele před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Každý týden dostanou alespoň jeden takový telefonát přibližně 3/4 obyvatel. Mnozí jich dostávají i více.
0: Sport.
1: Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku již třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů korun méně než o rok dříve.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je lehce po 13. hodině, dámy a pánové, a my můžeme pokračovat v tom našem dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za chviličku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na herce Jaroslava Duška. Tak si určitě podrobnosti nenechejte ujít, čekají vás už za okamžik. No a mezi tím si poslouchejte další hity a já vám přeji dobrý den, dobrou náladu a pohodový čtvrtek.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Jaroslava Duška vypekli. Pelíšky vzal kvůli jediné scéně. Tu ale z filmu vystřihli. Vítejte v bulvárním okénku. Jaroslav Dušek patří mezi neodmyslitelné tváře kultovní komedie Pelíšky. Jako učitel Saša Mašláň ve filmu exceluje a málo kdo ví, že herec na tuto roli kývl z jednoho velmi specifického důvodu. Lákala ho totiž závěrečná scéna, která měla být vrcholem celého snímku i jeho podstavy. K jeho velkému zklamání ji však diváci nikdy nespatřili.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Pokračuje na vlnách Rádia Jihlava a Fugas vám přeje krásný den.
1: Policie Jihlava.
0: Policisté na Vysočině nyní musí se zabývat novým typem podvodů. Týká se zneužívání parkovací aplikace EasyPark. Tu řidiči využívají k placení parkování třeba v Jihlavě. Na tento nový způsob podvodu doplatila v sobotu žena z Jihlavska, která obdržela na mobilní telefon SMS zprávu. Tato zpráva pak obsahovala smyšlenou informaci o údajném nezaplaceném parkovném za její vozidlo. Zpráva obsahovala také podvodný odkaz, který uváděl k úhradě na internetové adrese. Žena tento odkaz otevřela a následně vyplnila veškeré údaje ke své platební kartě a potvrdila autorizační notifikaci. No a přišla o 15 000 korun.
1: Policie Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Připomínám, že máme dneska čtvrtek, je 6. srpna, ale taky už je čas na loučení, protože připravené je moje kolegyně Katka, která vám bude dělat milou společnost v následujících 2 hodinách. Tak si to tady společně užívejte a já se na vás znovu budu těšit v 16 hodin, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas Fugas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Češi si mohou nově vyzvedávat léky předepsané na český elektronický recept také ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde lze uplatnit český e-recept, tak stoupl na 10. Pacienti z Rakouska si mohou v českých lékárnách vyzvedávat léky z tamního e-receptu od února.
0: Jihlava aktuálně.
1: Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť, napouštění bazénů nebo kropení zpevněných ploch. Úřad bude víc kontrolovat povolené odběry. Výzva k šetření vodou platí pro všechny obce spadající pod Jihlavu jako obec s rozšířenou působností. Britská zoo v anglickém Chesteru hlásí výjimečný chovatelský úspěch. Poprvé za 95 let se tam vylíhlo 5 mláďat hadilova písaře, jednoho z nejohroženějších dravců na světě. Ve volné přírodě jeho počet klesá.
0: Sport.
1: Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy se stal Radim Byčánek. Bývalý obránce nahradí Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018. Trojnásobnému mistrovi světa Ujčíkovi, který je zároveň trenérem prvoligové Jihlavy, skončila smlouva.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Čtvrteční odpoledne v plném proudu je krátce po 14. hodině a od mikrofonu už vás opět zdraví Milan Krobotno a za malou chvíli opět naši nejmenší posluchači rádia Jihlava. Na co jsme se ptali? Tentokrát prozradím za malou chvíli do té doby další hity, tak si užívejte čtvrtečního odpoledne.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Na Rádiu Jihlava už teď míříme taky přímo mezi naše nejmenší posluchače. No a tentokrát jsme se našich nejmenších ptali na to, kdo je to podle nich knihomol.
1: Kniho nějak vyhazuje knížky a běhá prostě po té knihovně.
2: Knihomol neumí mluvit.
3: Já si myslím, že mluví, ale ne česky, ale jinak, třeba francouzsky, německy, italsky.
2: On kazí stránky, jakože je kousa a trhá.
4: Knihovol knížky žere, knihovol může je aj zničit, nebo knihovol může je rozseknout svým nožem, nebo tak.
0: Tak to slyšíte sami tolik naši nejmenší posluchači, když jsme se ptali našich dětí, kdo je to podle nich knihomol. Tak pokud náhodou míříte tady u nás v Jihlavě někam do chládku, doporučujeme výbornou knížku, možná sklenku vína a užijte si právě čtvrteční pohodičky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, vzteká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Rádio Jihlava už za malou chvíli zamíříme taky přímo sem k nám do kraje. Sledujeme totiž za vás dění, no a zamíříme do Žďáru nad Sázavou. Tam totiž chystají jedny velké slavnosti. Jaké, tak to prozradím za malou chvíli. Do té doby další hity.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: světa. Na Rádiu Jihlava už teď míříme taky pohledem sem k nám do kraje, sledujeme za vás dění a vyrážíme do Žďáru nad Sázavou. Tam se totiž v plném proudu chystají slavnosti jeřabin. Odstartují 11. srpna od 18 hodin, no a vy si tak můžete užít výjimečný open air festival. O nezapomenutelný zážitek se postará například absolutní špička českého nového cirkusu Cirk Laputika se svou show Splash. No a čeká vás příběh plný humoru, emocí i dech beroucí akrobacie. Tak si rozhodně nenechte slavnost jeřabin ujít, no a zapište si termín 11. srpna.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný čtvrtek. V hranické propasti nejhlubší zatopené jeskyni na světě zemřel potápěč. Tragická událost se stala včera při průzkumném ponoru. Tělo vyzvedli záchranáři v noci na dnešek z hloubky 186 metrů.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod téměř za 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionů korun. Hirošima si dnes připomněla 81. výročí svržení atomové bomby na toto západojaponské město. Starosta města Kazumi Matsui při této příležitosti kritizoval světové velmoci zavedení válek a vyzval je, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašující prostředek.
0: Sport.
1: Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Bodková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 15. hodině ve vysílání Rádia Jihlava s vámi Milan Krobot, hezké čtvrteční odpoledne, no a i dnes vám dám tipy, kam vyrazit a kde si tak užít den, tak si na to počkejte.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Teď pro vás taky pár tipů, kam dnes vyrazit a kde si tak užít den. No a do centra na Masarykovo náměstí můžete vyrazit od 16 hodin na promenádní koncert. No a čeká vás tam malá muzika Na uše Pepíka. Vy, co byste chtěli vyrazit do Letňáku, tak dnes vás tam čeká jeden z sci-fi ze Star Wars, a to Mandalorian a Grogu. Tak si to užijte. No a vyrazit můžete taky od 18 hodin do pivovarské restaurace, kde probíhá Ježkovo kulturní léto. No a dnes nás tam čeká Desmond's Hair Groupies. Tak si to užijte a užívejte taky čtvrtečního odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Jste s rádiem Jihlava, hezké čtvrteční odpoledne, Milan Krobot stále s vámi, no a za malou chvíli se podíváme sem k nám do Jihlavy. Město totiž podpoří 12 malých kulturních projektů. Více o tom za malou chvíli, do té doby další hity.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Na rádiu Jihlava už teď míříme přímo taky pohledem sem k nám do města. Jihlava totiž v druhém kole programu Podpora malých kulturních projektů rozdělila téměř 304 tisíc korun. Dotace podpoří koncerty, festivaly, výstavy i další kulturní akce. Těšit se můžete například na hudební léto s Maringotkou, taky Dobrochovu tančírnu, Jihlava Industry nebo Folk v Jihlavě, koncerty pěveckých souborů Zvoneček a Forester. Tak velký palec nahoru, no a těšíme se na to.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně by mělo začít dnes odpoledne. Dopoledne si zničený objekt od jeho majitele převzala demoliční firma.
0: Jihlava aktuálně.
1: V pondělí 10. srpna začne první etapa opravy Žižkovy ulice v Jihlavě. Přibližně na 2 týdny bude uzavřen úsek od čerpací stanice Ono kolem Hřebitova a Krystalu až ke krajskému úřadu kraje Vysočina. Uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně dopravní obsluhy. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí. Svůj původní odhad tak zhruba zdvojnásobil. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu tehdy několikrát za sebou padl teplotní rekord.
0: Sport.
1: Jakub Menšík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad britským tenistou Jacobem Fernleym. Na postup do 3. kola se ale 17. hráč světového žebříčku nadřel. Soupeře z 2. stovky porazil za 2 hodiny a 9 minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi už na rádiu Jihlava je opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek 6. srpna. No a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. A budu pro vás mít třeba informaci o tom, že Ukrajina už brzy bude útočit na Moskvu balistickými raketami. No, tak i dál poslouchejte rádio Jihlava a určitě se dozvíte i podrobnosti. Zůstavejte proto s námi, zůstavejte dobře naladěni na pohodových vlnách rádia Jihlava a já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů a přání, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste naladěni na vlny 101.1 FM, posloucháte rádio Jihlava s Fugasem, který za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Boženo!
3: Na?
2: Musím se ti s něčím přiznat. Byl jsem ti nevěrný.
3: Jo, já tobě taky.
2: 1. apríl.
3: Já 9. září.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Raz, keď budeš stát s inou pri o.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Právě nám probíhá v Jihlavě už druhá etapa opravy průtahu. Brněnská ulice v úseku od vjezdu do zoologické zahrady kolem psychiatrické nemocnice benzínových stanic až ke křižovatce okružní s ulicí Teska. Objízdná trasa je stále vedena obousměrně od křižovatky u City Parku po Znojemskou ulici v Brtnické ulici na obchvat a dále na okružní křižovatku u Helenína.
2: Témata, která vás...

Pust je ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Hezký čtvrtek vám všem přeji, vám dobře naladěným.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Ukrajinské ozbrojené síly by už letos na podzim mohly útočit na Moskvu pomocí balistických raket. Uvedl to Denis Štileman, majitel, hlavní konstruktér ukrajinské společnosti Firepoint. Podle něhož je nejnovější balistická raketa už v závěrečné fázi testování. No, tak my se vraťme sem k nám do Česka na Vysočinu, protože za vámi posílám další hudební hit z Rádia Jihlava.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Na Labi dál panuje sucho. Hladina největší české řeky je tak nízko, že jsou vidět i takzvané hladové kameny, které už před staletími varovaly před neúrodou a ztrátou obživy pro ty, kteří byli na řece závislí. Nejznámější kámen je v Děčíně a nese německý nápis Spatříš-li mne, plač. Další kameny odhalila klesající hladina řeky třeba u nedalekého Dolního Žlebu.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlava po zhruba 30 letech změnila rozdělení volebních okrsků. Počet volebních místností klesl o více než 20. Za změnou stojí vývoj města, snaha o větší bezbariérovost i rostoucí náklady na organizaci voleb. Změna se dotkne všech voličů v Jihlavě. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory na základě nového zákona. Jehož cílem je chránit spotřebitele před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Každý týden dostanou alespoň jeden takový telefonát přibližně 3/4 obyvatel. Mnozí jich dostávají i více.
3: Sport.
4: Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku již třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů korun méně než o rok dříve.
3: Rádio Jihlava
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Krásné čtvrteční odpoledne vám z Vln 101.1 FM přeje Fugas a už za chvilku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Hezký poslech přeji.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Posloucháte pozdě odpolední vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 6. srpna. No a v tento den se také rodili slavní. Třeba bavič Petr Novotný, fotbalista Jakub Vrabec, herečka Hana Holišová, ale taky třeba americký malíř Andy Warhol. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme další hit za hitem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotyky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Jste dobře naladěni a to na vlny 101.1 FM. Rádio Jihlava vám všem přeje krásný čtvrtek. Dneškem bychom si měli na čas odpočinout od těch úmorných veder, ale zase musíme počítat s bouřkami a leckdy i silnými. No a pak za cirka 2 dny se zase ty hice pěkně vrátí.
1: Bude hic, Cecilko, hic bude.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, a já vám teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
3: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Legendární britský zpěvák Phil Collins šokoval, když se v novém rozhovoru pro Sunday Times svěřil, že před 2 lety byl na pokraji smrti. Moje orgány už to vzdávaly a lidé se mnou chodili loučit. Jeho 5 dětí mu přišlo už říci s Bohem, když ležel v bezvědomí ve švýcarské nemocnici, a to kvůli alkoholismu.

roky otevřeně promluvila o předčasné chirurgické menopauze, do níž se dostala po preventivních operacích kvůli vysokému genetickému riziku rakoviny. Na sociálních sítích popsala nejen náročné začátky, ale také to, jak se s tou novou životní etapou naučila.

0: vznikl doslova jen o vlásek. Zpěvák skupiny Slza Petr Lexa trávil dovolenou na řeckém ostrově Kafalonie a v turistickém ráji Relax se během jedné jediné noci všechno proměnilo v peklo, když okolí zachvátily rozsáhlé plameny. Hotel, kde jsme bydleli, hořel. Kdybychom neodjeli, tak vůbec nevím, jak by to dopadlo a co by se dělo.
1: Už nebudu dál jen špínu házet.
2: Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Češi si mohou nově vyzvedávat léky předepsané na český elektronický recept také ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde lze uplatnit český e-recept, tak stoupl na 10. Pacienti z Rakouska si mohou v českých lékárnách vyzvedávat léky z tamního e-receptu od února.
4: Jihlava aktuálně.
5: Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť, napouštění bazénů nebo kropení zpevněných ploch. Úřad bude víc kontrolovat povolené odběry. Výzva k šetření vodou platí pro všechny obce spadající pod Jihlavu jako obec s rozšířenou působností. Britská zoo v anglickém Chesteru hlásí výjimečný chovatelský úspěch. Poprvé za 95 let se tam vylíhlo 5 mláďat hadilova písaře, jednoho z nejohroženějších dravců na světě. Ve volné přírodě jeho počet klesá.
4: Sport.
5: Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy se stal Radim Byčánek. Bývalý obránce nahradí Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018. Trojnásobnému mistrovi světa Ujčíkovi, který je zároveň trenérem prvoligové Jihlavy, skončila smlouva.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání na Rádiu Jihlava je nachystána a i v té vás nadále slovem bude provázet Fugas. Kromě jiného se třeba dozvíme, co dělat o víkendu na zahradě. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvilku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.
4: Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho večerní program s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Pokud jste některé části záhonu už sklidili, na volné místo doporučujeme vysít takzvané meziplodiny, zelené hnojení, jako je například sázenka či jetel. Výhodou zeleného hnojení je, že zamezí odparu vody a erozi půdy. Dále půdu prozdušní a u jetelů nebo jiných bobovitých zástupců dodá do půdy dusík, fixaci ze vzduchu a podobně. A na podzim při zarytí se tlením zpětně uvolňují do půdy živiny a tvoří se humus.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

Jaroslava Duška vypekli. Pelíšky vzal kvůli jediné scéně. Tu ale z filmu vystřihli. Vítejte v bulvárním okénku. Jaroslav Dušek patří mezi neodmyslitelné tváře kultovní komedie Pelíšky. Jako učitel Saša Mašláň ve filmu exceluje a málo kdo ví, že herec na tuto roli kývl z jednoho velmi specifického důvodu. Lákala ho totiž závěrečná scéna, která měla být vrcholem celého snímku i jeho podstavy. K jeho velkému zklamání ji však diváci nikdy nespatřili.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte čtvrteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. No a my se teď půjdeme podívat do pražského Klementýna, jaké v tento den tamní meteorologové naměřili hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 6. srpna v roce 2015, kdy bylo 34,2. Naopak nejstudenější 6. srpen byl v roce 1892, kdy bylo jen 9 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na rovných 20,5 stupně. Toliko vše pro dnešek, dámy a pánové, od Fugase na Rádiu Jihlava. Tak se s vámi budu těšit zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau, bas Fugas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný čtvrtek. V hranické propasti nejhlubší zatopené jeskyni na světě zemřel potápěč. Tragická událost se stala včera při průzkumném ponoru. Tělo vyzvedli záchranáři v noci na dnešek z hloubky 186 metrů.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod téměř za 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionů korun. Hirošima si dnes připomněla 81. výročí svržení atomové bomby na toto západojaponské město. Starosta města Kazumi Matsui při této příležitosti kritizoval světové velmoci zavedení válek a vyzval je, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašující prostředek.
0: Sport.
1: Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Bodková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

Nejlepší hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to spral. Lásku moji, kníže Igor si bere.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
1: L. Prosím? 120L.
0: Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
1: Někdo mi je ukrad.
0: Ano.
1: Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradne.
0: Jako suděláš. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
1: No, to bych nemohl tady.
0: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
1: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
0: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
1: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
0: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
1: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
0: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
1: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
0: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
1: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
0: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
1: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombónů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
2: Proč?
1: No protože tady je vysokohorská přirážka.
2: Ježmarja, mě s tebou matka dala jenom 20 korun.
1: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
2: Ty letuško poslouchej, když se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
1: Nebuďte zprostej, prosím vás.
2: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
1: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
2: Já si o to nevím, hoďte si tě 20 korun.
1: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní Volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té Volhy, díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
2: Jo, ale potřebuju ženskou.
1: Jakou ženskou?
2: To je jedno, nejdřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá?
1: No, stejně jako u vás.
2: Ne, já myslím, jak je to jítáte.
1: Jo, ty myslíš, jak je balíme?
2: Jo.
1: No, zamiluješ se, dlouho ji nadbíháš, ona tě nechce a nakonec si ji vemeš za ženu.
2: Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli?
1: Máš na mysli něco speciálního, Mirečku?
3: Čau.
2: Čau. Nejradši mám takový, co nonose, prsenky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava. I could stay awake just to hear.

Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura, podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pámno, trvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka, já pán prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic společného.

0: ora životy je fajn, životy jako já ora, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Janíku, bude za 5 minut 7.
3: No a co?
2: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
3: Jouza. Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
2: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
3: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chce ten Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
2: Ano, totiž ne.
3: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
2: Ale to on právě chce.
3: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřovej ksicht...
2: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
3: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
2: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
3: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
2: V tangu,
3: no
2: v tangu,
3: tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
2: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
3: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
2: Ano.
3: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
2: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
3: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
2: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
3: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
2: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
3: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
2: No, schválně, proč? Co myslíš?
3: Aby nás otravoval.
2: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
3: To je nějaká básnička nebo co?
2: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
3: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
2: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
3: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
2: No, i mě. Mě taky.
3: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
2: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme?
3: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
4: Dobrý den.
3: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
4: No a jaký na to máte názor?
3: Že je to blbost. Jak jste oba starý.
4: Někdo začíná nový život třeba v 50.
3: Ale jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
4: Tandem? Jaký tandem?
2: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
4: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
3: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A, a vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
1: A co?
2: Měl jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký, jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: No jo, to je zlý. A já myslím, že má

0: máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
0: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No jo. Ale
1: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
1: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
1: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
2: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
2: no.
1: Píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale má takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
2: to
1: že?
2: To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaké učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme tak, kolegové.
1: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, no, to je pravda.
3: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a pak jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme dobytek, příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už potom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, my, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme seženeme si takový kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano. A vezmeme dolní polovinu kmenu, kmenu peňu, jak mám, jak je, pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Váťo, básničku, o tom veselým barevným ptáčkovi, no, poklonit se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: A to budete, teď řekněte hezky tu básničku,
3: no,
1: že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: pánice. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, tohle co?
5: Na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahle ta klícka,
4: jo? Jo, myslíte tuhletu, jo?
1: Tuhle, to malou.
4: Kolik? 550.
6: No, Krista, pane,
1: 550
6: to
1: a takhle malá?
4: Ježiš, to je umění, paní.
7: Vstav
8: pána, tohle když je umění, tak
1: to
8: já mám pana Orlánska.
1: Ale prosím tě, Hruždi, tohle to je nějaký hadříček, noční kočile, já už
4: jsem pak se platí nápad, takže vás se to napadne.
1: Nemáte pocit, že
4: to je ročku
1: drahý?
4: Ale to je jako, no, proč by to bude drahý? No, každý obrázek, v podstatě, každý obrázek je drahý teda.
6: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobíčky, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja,
4: já
1: to
4: máš,
1: to
4: jasně, ale prosím vás, tam se člověk musí dívat nějak z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě, se to koukáte, díváte se, třeba u toho kámu, že nebo třeba do kuček, to je požitek, ale prosím vás, musí požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupil,
4: ale co to je exotický ptáček, to mě tak, ale prosím vás, já se vůbec o tom sama nebudu bavit, o tomhle
1: to jsou docela normální
4: skřivá.
1: Ale
4: prosím vás, vy tomu nerozumíte, tomu rozumím já, vy prostě co dělám,
6: dobře.
4: A co to dělám, ne?
1: Počkejte, my tomu taky snad rozumíme, ne? My ne, protože se to dívá.
4: Snad rozumíte, kruhy, já se tomu kruhy rozumím líp, ne?
1: No dobře, no a taky
4: se rozumím. A to se koukat s odstupem, jak
1: no, prosím,
4: říkám, když
1: já si podně můžu odstoupit,
4: se bavit, no.
1: Klidně,
4: v klidu se, když člověk sedí, že jak... A ty obrátce musí vnímat, to ještě, prostě v pohodě krásně.
1: Když nekoupíme, pojďte půjčit.
4: Tak tam nic neprodáváte, no.
6: Jo, pojďte.
1: Ne, já si myslím, že mistr má pravdu, bude z dálky to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená droga.
4: Cože proč, jako poškozená, co to blábolí?
6: Takhle to má nějakou...
4: Než tady to umažek, ten má zmák smyslu.
6: Co bych umazali, co se koupal.
4: To vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru,
9: všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami, potužvem.
4: To nevím kolik, no.
9: Stovku.
4: Za kolik?
2: No,
4: za stovku.
2: Za stovku?
4: Jo, no, padá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: No, Ivan přišel nejenom ve své vlastní osobě, přišel i celým banjo bandem. Budete zpívat nějakou takovou starší píseň, já to vím, ale bude to písnička, mimochodem moje oblíbená, která se svého času příliš nechytila, proto ji teď trošičku do tohohle pořadu tlačíme. Ty jsi napsal písniček celkem kolik už?
1: No něco přes 500 už.
0: Která byla taková první, co jsi napsal? Nějaká rýmovačka?
1: Byla to básnička, ale by se nehodilo asi.
0: Počkej, proč nehodilo?
1: Jo, že jo, kdo by ve svým rozpuku nesložil nějaký ty veršičky pro svoje děvče, že jo, ale většinou to bývá takový naivní nebo tesný.
0: No prosím tě, tak nebo... to nám zarecituješ.
1: Ne, to
0: prosím tě, myslíš, že já jsem nenapsal blbý básničky, když jsem byl zamilovaný? Prosím tě, zarecituj to, nedělej drahoty.
1: To bylo takový neumělý.
0: No teď my s tím počítáme, prosím tě, že to má zarecitovat, on dělá. Prosím tě, teď tě lidi jsou. Nejde o mě, ty lidi to chtějí.

0: Tak dobře, já si myslím, jestli to nehodí do televize, ale když...
1: Ne, hodí se to, ne, diskutuji o to, prosím, to, jak se to jmenuje?
0: Je to opravdu prvotinka, no. Jestli se na to vzpomenu, jmenovalo se to o Radkovi, který oloupil matku, jo.
1: To je, Ivane, hodně zvláštní název pro milostnou poezii.
0: Tak já jsem jako mladý kluk se nesnažil vyloženě o nějaký zamilovaný veršíky, že já jsem dělal takový normální básničky. Mně stačilo, abych ty děvčata upoutal, aby věděli, že dělám hezký básničky, abych...
1: Prosím tě, nezakecávej to, rozjeď, prosím tě, tu báseň a upoutej děvčata tady.
0: Tak o Radkovi, který oloupil matku. Radku, Radku, Radku, o minulém pátku využil jsi z matku, otevřel jsi z chatku, oloupil jsi matku a proto tě, Radku, nakopnu do prdele. Já to říkal. Já říkal, že je to naivní takový.
1: Ne, to se zbytečně nepodceňuj, to má něco do sebe, tohle. Ty jsi opravdu génius, čověče. Mně teď teprve došlo, ty už si tenkrát psal úplně stejně jako teď, čověče. A to ti bylo kolik, no to jsi byl mladý kluk?
0: No, asi 16.
1: No vidíš, a jak zrele, a dneska píšeš úplně to samý. A jsi už v důchodovém věku, nebo teda, jsi nebo nejseš?
0: No jsem, ale na rozdíl od tebe můžu ještě.
1: No tak on je vtipný.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nudila.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
3: Tady, prosím.
2: Prosím?
3: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
2: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačném směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
4: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
2: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
4: Ta otázka zněla totiž jinak.
2: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
4: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Otázka zněla, jak si to vysvětluje.
2: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
4: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
2: Jako sobě.
4: Ano. Třeba uvedu příklad. No, například to nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
2: Nám.
4: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
2: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance
4: ano,
2: je.
4: Kostřek jste to.
2: Ano, no, ano, tak, ano.
4: To
2: ano.
4: Jsem rád. No a o to šlo. No. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
2: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
4: Ano.
2: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.